0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzl, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku. Na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začíná by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezónu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty.

0: všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
1: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock.

0: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
6: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
5: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
8: Nejlepší rokový výběr.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. květen. Na Skyroku jsme hrdí, že jsme Češi. Musíme si tedy připomenout událost významnou pro naši řeč. 16. května 1868 je položen základní kámen Národního divadla v Praze. Sehrálo významnou roli během národního obrození, záchraně českého jazyka a přispívá tím k pozdější politické samostatnosti. Slavnosti provázející založení Zlaté kapličky probíhají od 15. do 17. května. Zahrnují večerní plavbu regaty nebo pochod z Karlínské invalidovny na staveniště divadla. Schází se tu na 80 tisíc vlastenců. V hereckém světě pokračujeme v současnosti nejprestižnějším filmovým oceněním. Mluvím o Oscarech. První předávání cen Akademie, která má dnes přes 5 tisíc členů po celém světě, probíhá 16. května 1929 v hotelu Hollywood Roosevelt v podstatě za nezájmu médií. Karta se ale léty obrací. Z českých zisků nejcennější trofeje ve světě filmu bych mohl vzpomenout Kolju, Ostře sledované vlaky, Obchod na Korze, Miloše Formana, Teodora Pištěka a poslední úspěšnou Markétu Irglovou. Z televizní obrazovky známe také krásku tenisových kurtů Gabrielu Sabatini. Narodila se 16. května 1970. Půvabná argentinská tenistka italského původu vyhrála US Open, Wimbledon ve čtyřhře a má stříbro z olympiády v Soulu z 88. V roce 2006 je uvedena do tenisové síně slávy. Narozeniny slaví také dvoumetrový čahoun Krist Novoselic. Ten přichází na svět v roce 1965. Amerického muzikanta a politika známe jako basistu grungeové legendy skupiny Nirvana. Tu zakládá v roce 1987 s frontmanem Kurtem Cobainem. Zase zítra na Skyroku se těším u perliček z historie.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vko.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. I těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat. A postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, například David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček. Teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze. Plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Ráno na Skyroku.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,4 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
2: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Máme přehled. Skyrock.
3: Počasí.
4: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s deštěm během většiny dne a teplotami jen kolem 10 až 13 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. V neděli už srážek ubude. Obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit? Býci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Radci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby? Naše vtípky prý budou někdy ostřejší, než žraločí zub.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
12: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: kvalitní hodinky, drahý sýr a ten nejtvrdší hokej na světě, to je aktuální menu ze Švýcarska. My vám k tomu přidáváme pořádný kytary a přehled o každém gólu v síti soupeře. Posloucháte Rádio Haná Skyrock.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice. Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maltas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maltas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další 3 přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová a Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Vstup do hokejového mistrovství světa se české reprezentaci povedl na výbornou. Dánsko jsme porazili 4-1. Další utkání nás čeká večer po 20. hodině se Slovinskem. Takže dál sledujeme a fandíme.
3: Víme, jak bude, na Moravě dál víceméně zamračeno a do toho ještě zaprší. Během dneška a neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. Uvidíme. Trvalejší déšť se každopádně očekává zejména v oblasti Beskyd. A co teploty? Teď o víkendu by to mělo být maximálně 12 stupňů. Jarní dvacítky se prý vrátí až příští týden.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že teď v květnu je v Olomouci na pár dnů zavřená Šlechtitelů v Holici, budují tady přípojky kanalizace, objízdná trasa vede po Holické, Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Platí to v obou směrech až do středy a následně pak bude zavřená taky Holická, naštěstí jenom částečně od 20. až do 25. května. A jedna kratší uzavírka stále pokračuje v Oničově, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Už jenom do pondělka je neprůjezd úsek Šumperské ulice od Kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Objížďka je samozřejmě značená, tak hlavně šťastnou cestu.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Zábřežsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium. Tak je tady sobota 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
1: Ruším povolení zabíjet.
2: Mě všichni říkají James Bond.
3: Vím o tobě vše 007.
0: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser. Takže gratuluji a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
4: Všecko vylejt.
5: Všechno vylejt, ano.
4: Všecko?
5: Všecko.
4: Kubrte.
0: Kalendárium.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
9: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
10: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
12: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
13: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
12: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
13: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
14: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
12: Jsme tu pro vás již 20 let.
14: Jezírka Banat.cz.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
19: Allegro Smart Weeks už běží. Už

0: něco, tak Allegro.
1: 14. ročníku festivalu Rocková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Rocková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále

0: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
1: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde. A kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
0: Jaká je konkurence? Kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
1: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko. Je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
0: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
1: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
0: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvýš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji za pozvání.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
3: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
4: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
3: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
4: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Ráno na Skyrocku.

0: Skyrock. Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval hokejový svaz na svém webu.
3: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova. Opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady pokračuje uzavírka na Břesové. Jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: DPH! Pryč z DPH!
1: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: stavebniny. Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.

0: Skyrock uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Vedat se k mořo a předtím oraze sotva pár kilásku, to je pro sachozemce frajeřena. Ale přece, stačí varazet do Skalečka na Přerovsko, kde má svoje muzeum mořeplavec a stavitel za oceánské hlodi Tomáš Vitek. Byl sice rodilý Brňák, ale ze Skalečka pocházela jeho mama a sám měl s dědinou spojené kos života. Původně strojní inženýr se na moře dostal pod vlajkou československé námořní plavbe v 70. letech a dotáhl to až na strojního důstojníka. Po letech na moře se začal věnovat stavbě zaoceánských korábů pro nás a zahraničí. Na plavbách za ten čas nacvakal i tisíce fotek a dovezl hromado suvenirů. Z návštěvy muzea Tomáša Vitka ve Skalečce nevendou na prázdno ani maloši. Můžou si toť složit aj zkouško námořníka.
0: Poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90.

0: neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z Konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, je v ní i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy, brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa 28. května.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka.
0: Doprava.
3: Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
0: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
0: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
0: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Ty v XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gamblinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
4: Skyrock.
5: Nejlepší rokový výběr. Skyrock.
4: Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Máte správně naladěno, s námi je tu ta nejlepší víkendová zábava. Tak například olomoucká Zo zve na další kolo komentovaného krmení. Uvidíme, jak se krmí lemuři, pandy, surikaty, klokani anebo velbloudi. A pozor, neděle bude v Zoo na kopečku patřit rodinám. Bude tady divadlo, karnevalové představení a taneční hrátky. Lokální Beer Fest máme o tomto víkendu na olomouckých Poděbradech. Mohelnice žije, tak to jsou ti nejlepší DJs a velká laserová show v Mohelnickém kulturáku. Tahle ta top party startuje dnes v 21 hodin. Taky připomínáme, že do kin se vrací klasika z 80. let. Je to filmový Top Gun, který slaví kulaté 40. Legendární Maverick Tom Cruise se dneska ukáže v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Přerovské Hvězdě. V Uničově se aktuálně promítá Ďábel nosí Pradu 2 a v neděli do Štěpánova dorazí animovaná komedie Záplaťák. Takže zítra od 16. hodiny ve Štěpánovském kině. Tak si vyberte z našich tipů a dál se bavte co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
3: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. A stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu radiohana.cz.
0: Máme přehled.
3: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno, ale během odpoledne by prý mělo srážek ubývat. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Vio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny, a to i v neděli.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské, a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. květen. Na Skyroku jsme hrdí, že jsme Češi. Musíme si tedy připomenout událost významnou pro naši řeč. 16. května 1868 je položen základní kámen Národního divadla v Praze. Sehrálo významnou roli během národního obrození, záchraně českého jazyka a přispívá tím k pozdější politické samostatnosti. Slavnosti provázející založení Zlaté kapličky probíhají od 15. do 17. května. Zahrnují večerní plavbu regaty nebo pochod z Karlínské invalidovny na staveniště divadla. Schází se tu na 80 tisíc vlastenců. V hereckém světě pokračujeme v současnosti nejprestižnějším filmovým oceněním. Mluvím o Oscarech. První předávání cen Akademie, která má dnes přes 5 tisíc členů po celém světě, probíhá 16. května 1929 v hotelu Hollywood Roosevelt v podstatě za nezájmu médií. Karta se ale léty obrací. Z českých zisků nejcennější trofeje ve světě filmu bych mohl vzpomenout Koliu, Ostře sledované vlaky, Obchod na Korze, Miloše Formana, Teodora Pištěka a poslední úspěšnou Markétu Irglovou. Z televizní obrazovky známe také krásku tenisových kurtů Gabrielu Sabatini. Narodila se 16. května 1970. Půvabná argentinská tenistka italského původu vyhrála US Open, Wimbledon ve čtyřhře a má stříbro z olympiády v Soulu z 88. V roce 2006 je uvedena do tenisové síně slávy. Narozeniny slaví také dvoumetrový čahoun Krist Novoselic. Ten přichází na svět v roce 1965. Amerického muzikanta a politika známe jako basistu grungeové legendy skupiny Nirvana. Tu zakládá v roce 1987 s frontmanem Kurtem Cobainem. Zase zítra na Skyroku se těším u perliček z historie.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rusty Head, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
7: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
6: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
9: Nejlepší rokový výběr.
10: Skyrock.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Johana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: kvalitní hodinky, drahý sýr a ten nejtvrdší hokej na světě, to je aktuální menu ze Švýcarska. My vám k tomu přidáváme pořádný kytary a přehled o každém gólu v síti soupeře. Posloucháte Rádio Haná Skyrock.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Hokejový šampionát ve Švýcarsku je tady, jasně, to víme. A my můžeme hráčem sledovat nejenom na ledě. Pojďme si říct, jak jsou na tom vybrané hvězdy v mistrovství světa s láskou k autům. Obecně přivedou německé značky, luxusní SUVčka i elektřina. Například kapitán národního týmu Roman Červenka preferuje hezké sportovní káry, které ho pohodlně dostanou tam, kam potřebuje. Roman sází i například na Mercedes-Benz anebo Škodu Superb. Obránce Filip Hronek miluje Volvo a Ford a brněnský rychlík Jakub Fleck zase sportovní kupé BMW. Tak teď už víme, čím se vozí naše hokejové hvězdy. Tak a tímto jezdím i na bruslích. Dál fandíme našim na mistrovství světa.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
0: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
1: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
0: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Skyrock.
4: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další 3 přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová, Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých 10 letech z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: Vstup do hokejového mistrovství světa se české reprezentaci povedl na výbornou. Dánsko jsme porazili 4-1. Další utkání nás čeká večer po 20. hodině se Slovinskem. Takže dál sledujeme a fandíme.
3: Víme, jak bude, na Moravě dál víceméně zamračeno a do toho ještě zaprší. Během dneška a neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. Uvidíme. Trvalejší déšť se každopádně očekávám zejména v oblasti Beskyd. A co teploty? Teď o víkendu by to mělo být maximálně 12 stupňů. Jarní 20 se prý vrátí až příští týden.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že teď v květnu je v Olomouci na pár dnů zavřená Šlechtitelů v Holici, budují tady přípojky kanalizace, objízdná trasa vede po Holické, Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Platí to v obou směrech až do středy a následně pak bude zavřená taky Holická, naštěstí jenom částečně od 20. až do 25. května. A jedna kratší uzavírka stále pokračuje v Oničově, a to kvůli rekonstrukci městského klubu, už jenom do pondělka je neprůjezd úsek Šumperské ulice od Kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Objížďka je samozřejmě značená, tak hlavně šťastnou cestu.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Fizomat.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: XXX Lutz Olomouc. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Rok, rok, rok. A furt rok. Sky.

0: Skyrock kalendárium.
1: Tak je tady sobota 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
2: Ruším povolení zabíjet.
3: Mně všichni říkají James Bond.
4: Vím o tobě vše 007.
1: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser, takže gratuluji a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
5: Všecko vylejt.
6: Všechno vylejt, ano.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: Kubrce.
0: Skyrock kalendárium. Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Pardubicko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval hokejový svaz na svém webu.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
4: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí. Asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co? Mají i vlastní e-shop. Rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
7: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Nejlepší rokový výběr.
11: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. A i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat. A postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček. Teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze. Plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké plechareny a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Domů, do práce i do auta.
0: Skyrock.

My heart, it hurts.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 20. 8. května.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka.
0: Doprava.
3: Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Nejlepší rokový výběr.

0: Johana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: V Olomouci se chystá větší uzavírka na tabuláku. Stupkovou ulici totiž čeká rekonstrukce. Jak informuje Olomouc.cz, dopravní omezení potrvají do konce srpna. Přerovská nemocnice nově nabízí i ambulantní léčbu po úrazech. Jak funguje nová ambulance ergoterapie, tak o tom píše Report.cz. A zdravíme také do Prostějova, kde si letos připomínáme významné výročí 885 let od první písemné zmínky původní vesnice Prostějovice. U této příležitosti se uskuteční velká akce, která návštěvníky přenese do dávných časů. Jaký bude program a kdy, tak to zjistíme na webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
4: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
3: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu radiohana.cz.
5: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno, ale během odpoledne by prý mělo srážek ubývat. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny, a to i v neděli.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské, a taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
7: Skyrock. Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Máte správně naladěno, s námi je tu ta nejlepší víkendová zábava. Tak například olomoucká zoo zve na další kolo komentovaného krmení. Uvidíme, jak se krmí lemuři, pandy, surikaty, klokani anebo velbloudi. A pozor, neděle bude v zoo na kopečku patřit rodinám. Bude tady divadlo, karnevalové představení a taneční hrátky. Lokální beer fest máme o tomto víkendu na olomouckých Poděbradech. Mohelnice žije, tak to jsou ti nejlepší DJs a velká laserová show v Mohelnickém kulturáku. Tahle ta top party startuje dnes v 21 hodin. Taky připomínáme, že do kin se vrací klasika z 80. let. Je to filmový Top Gun, který slaví kulaté 40. Legendární Maverick Tom Cruise se dneska ukáže v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Přerovské hvězdě. V Uničově se aktuálně promítá Ďábel nosí Pradu 2 a v neděli do Štěpánova dorazí animovaná komedie Záplaťák. Takže zítra od 16. hodiny ve Štěpánovském kině. Tak si vyberte z našich tipů a dál se bavte co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
4: protože
2: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
8: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
9: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
8: Vyhrajte nahrávání v profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
9: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Víkend na Skyrocku.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
9: Nejlepší rokový výběr.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: kvalitní hodinky, drahý sýr a ten nejtvrdší hokej na světě, to je aktuální menu ze Švýcarska. My vám k tomu přidáváme pořádný kytary a přehled o každém gólu v síti soupeře. Posloucháte Rádio Haná Skyrock.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Hokejový šampionát ve Švýcarsku je tady, jasně, to víme. A my můžeme hráčem sledovat nejenom na ledě. Pojďme si říct, jak jsou na tom vybrané hvězdy v mistrovství světa s láskou k autům. Obecně prý vedou německé značky, luxusní SUVčka i elektřina. Například kapitán národního týmu Roman Červenka preferuje hezké sportovní káry, které ho pohodlně dostanou tam, kam potřebuje. Roman sází i například na Mercedes-Benz anebo Škodu Superb. Obránce Filip Hronek miluje Volvo a Ford a brněnský rychlík Jakub Fleck zase sportovní kupé BMW. Tak teď už víme, čím se vozí naše hokejové hvězdy. Tak a tím to jezdí i na bruslích. Dál fandíme našim na mistrovství světa.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Skyrock. Vaše víkendové rádio.
1: Skyrock.
4: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval hokejový svaz na svém webu.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova. Opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady pokračuje uzavírka na Břesové. Jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6.6.2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny Futurum s Romanem Dragounem, Hudba Praha, AC/DC, Bon Scott Memorial Band, Rustyhead, Metallica z Polska, Osmosis a Vítkovo kvarteto.
2: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11. července Park Michalov a skvělá muzika. Richard Miller, Michal David, Kristýna, Adam Ďurica, Petr Kolář, Cameron a Marpo. Kupte si do konce května vstupenku pro dva a získáte speciální májovou slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium. Tak je tady sobota 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
1: Ruším povolení zabíjet.
2: Mně všichni říkají James Bond.
3: Vím o tobě vše 007.
0: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser, takže gratuluji a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
4: Všecko vylejt.
5: Všechno vylejt, ano.
4: Všecko?
5: Všecko.
4: Kulbrce.
0: Rok kalendárium.
6: Je vám garáž malá? Potřebujete pořádný pódium?
7: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
6: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
7: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
8: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
1: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 20. 8. května.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka.
0: Doprava.
3: Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Skyrock.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. květen. Na Skyroku jsme hrdí, že jsme Češi. Musíme si tedy připomenout událost významnou pro naši řeč. 16. května 1868 je položen základní kámen Národního divadla v Praze. Sehrálo významnou roli během národního obrození, záchraně českého jazyka a přispívá tím k pozdější politické samostatnosti. Slavnosti provázející založení Zlaté kapličky probíhají od 15. do 17. května. Zahrnují večerní plavbu regaty nebo pochod z Karlínské invalidovny na staveniště divadla. Schází se tu na 80 tisíc vlastenců. V hereckém světě pokračujeme v současnosti nejprestižnějším filmovým oceněním. Mluvím o Oscarech. První předávání cen Akademie, která má dnes přes 5 tisíc členů po celém světě, probíhá 16. května 1929 v hotelu Hollywood Roosevelt v podstatě za nezájmu médií. Karta se ale léty obrací. Z českých zisků nejcennější trofeje ve světě filmu bych mohl vzpomenout Koliu, Ostře sledované vlaky, Obchod na Korze, Miloše Formana, Teodora Pištěka a poslední úspěšnou Markétu Irglovou. Z televizní obrazovky známe také krásku tenisových kurtů Gabrielu Sabatini. Narodila se 16. května 1970. Půvabná argentinská tenistka italského původu vyhrála US Open, Wimbledon ve čtyřhře a má stříbro z olympiády v Soulu z 88. V roce 2006 je uvedena do tenisové síně slávy. Narozeniny slaví také dvoumetrový čahoun Krist Novoselic. Ten přichází na svět v roce 1965. Amerického muzikanta a politika známe jako basistu grungeové legendy skupiny Nirvana. Tu zakládá v roce 1987 s frontmanem Kurtem Cobainem. Zase zítra na Skyroku se těším u perliček z historie.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete, jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji sám a většinou se prostě rozeskáču, pak si dám trénink bez švihadla, rozcvičím se a pak jedu základy jako třeba panenka, vajíčko nebo dvojšvihy.
1: Před vámi je mistrovství Evropy v Norsku. Kdy přesně se koná a s jakými ambicemi tam vyrážíte? Budou cinkat medaile?
2: Doufám, ale vyrážíme tam 8. srpna s ambicemi, že chceme podat co nejlepší výsledky, co to jen půjde a kdyby cinkala medaile, bylo by to samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
2: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
2: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu rádia Johana.cz.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez hod a bez pokut.
0: Nejlepší rockový výběr.
3: Skyrock.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Posloucháte Skyrock.
5: Skyrock.
6: Rádio Hana Skyrock.
5: Skyrock.
4: Rocková muzika od A do Z. To je pořád Rocková abeceda, který vysíláme na tomto rádiu každý den po 10., 14. a 18. hodině. Připomeňte si největší rockové pecky v pořadu Rocková abeceda. Každý den jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: V Olomouci se chystá větší uzavírka na tabuláku. Stupkovou ulici totiž čeká rekonstrukce. Jak informuje Olomouc.cz, dopravní omezení potrvají do konce srpna. Přerovská nemocnice nově nabízí i ambulantní léčbu po úrazech. Jak funguje nová ambulance ergoterapie, tak o tom píše Report.cz. A zdravíme také do Prostějova, kde si letos připomínáme významné výročí 885 let od první písemné zmínky původní vesnice Prostějovice. U této příležitosti se uskuteční velká akce, která návštěvníky přenese do dávných časů. Jaký bude program a kdy, tak to zjistíme na webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Víkend na Skyrocku.

0: Vám garáž malá. Potřebujete pořádný pódium?
1: Skyrock a Olomoucký kraj hledají rockový radiotalent.
0: Vyhrajte nahrávání v Profi studiu, nasazení do našeho vysílání a letní festiáky. Ve hře je promo za 400 tisíc.
1: Nalezte kytary a pošlete přihlášku do konce května na radiotalent.cz.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Posloucháte Skyrock.

0: How much more? How much more?
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. květen. Na Skyroku jsme hrdí, že jsme Češi. Musíme si tedy připomenout událost významnou pro naši řeč. 16. května 1868 je položen základní kámen Národního divadla v Praze. Sehrálo významnou roli během národního obrození, záchraně českého jazyka a přispívá tím k pozdější politické samostatnosti. Slavnosti provázející založení

0: Plaky, obchod na Korze, Miloše Formana, Teodora Pištěka a poslední úspěšnou Markétu Irglovou. Z televizní obrazovky známe také krásku tenisových kurtů Gabrielu Sabatini. Narodila se 16. května 1970. Půvabná argentinská tenistka italského původu vyhrála US Open, Wimbledon ve čtyřhře a má stříbro z olympiády v Soulu z 88. V roce 2006 je uvedena do tenisové síně slávy. Narozeniny slaví také dvoumetrový čahoun Krist Novoselic. Ten přichází na svět v roce 1965. Amerického muzikanta a politika známe jako basistu grungeové legendy skupiny Nirvana. Tu zakládá v roce 1987 s frontmanem Kurtem Cobainem. Zase zítra na Skyroku se těším u perliček z historie.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
1: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
2: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.

cafe, that's for sure. Must come back for a little more.

0: rok.
1: Ahoj, já jsem Saša z kapely November Second a tohle je náš single Hold On To It. Díky moc rádiu Hana Skyrock, že podporuje naši muziku.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Dobrý den na Skyroku 17. května. Dnes míříme na úvod do světa financí do dalekého roku 1792. Dle legendy pod Platanem vzniká slavná New Yorkská burza. Na Wall Streetu, jak se jí kvůli umístění přezdívá, se obchoduje s akciemi největších světových firem. Inspiraci tu hledají i filmaři a spisovatelé. Pro kritiky současného hospodářského zřízení je stělesněním zla. Od finančního stresu si rádi odpočineme v přírodě, třeba v chráněném národním parku. Náš nejstarší Krkonošský vzniká 17. května 1963. Spolu s Polským parkem tvoří Krkonošský národní park největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Má mezinárodní status biosférické rezervace. Na horách zůstáváme připomínkou roku 1991. Na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první Čech Leopold Sulovský. Ze střechy světa se šplhá k muzice. Dnes slaví narozeniny Trent Reznor, amerického hudebníka a producenta si asi spojíte s kultovní kapelou Nine Inch Nails, která je jeho projektem. S ní získává 2 ceny Grammy v kategorii Best Metal Performance, nejlepší metalové vystoupení v letech 92 a 95. Už zítra další Big Beatové putování dějinami na Skyroku. Laďte si nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.